sedla svou rozinantu a Bůh je slepý řidič sedící u volantu. Zapínám telefon, zástupník cizích citů, špatné zprávy

povídáš něco o tom, co bychom dělat měli. Pomalu vychládají naše důlky na posteli. Všechno se halí v šeru, čí to bylo vinou, že dřevorubec máchl

ještě ani vidět není, bdění je bolest bezlastného umrtvení. Zběsilem